telo moje milé. Jakéže ostalo strašno, Osirile. Zapustili hora, zapustili luka. Nezlídnu, že nikde to robit neruka.

tu kuštok intiver, bojem tiš sa noku, de im meškal v jednom pokojíku, ale situácia sa tu ja taká, že im otváranko do nej im nemal. Faktične nemal otváranko, bo nemý im chodíte pres oficínu, to im skákal čerez plit. Jak im prichodil domiu, to dobrý, že stopok ploti bol rivno urizaný, ne na nesklesejsto, ne na skis. Bo im vidro stavljal na stopku, potem preskakuval čerez plit i vchodil do chuš. No, jaký súvodu treba bolo mať v chuši do na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, kotre je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami z vyknom je drančastý plít, v kotrom nit otveranka, čerez kotrý skaču druhý rik. V mojim kutyku 3x4 mlynyča, vidro i baščata, železná postiel mladá žena, Christos na štini rozpiaty. Na mojim stoli zhydno ležat Harazimovič, drač, horáci, v mojim jazyku kosty neje i racii. Na mojim stoli zhydno ležat Harasimovič, drač, horáci, v mojim jazyku kosty neje i racii.